0: mu můžete nechat.
1: Paso,
2: domů.
1: Kde je u vás mamlas, moula, hašašíra?
3: Nebyl tady Kvarda. Nebyl, on přijde. On je na vyšetření, Kvarda. Já nepočkám.
1: Sláva, nazdar!
3: Kvarda, Kvarda. Tak co? Co docem Rákota? Co říkal?
1: Prej jsem zdravý jako řípa.
3: To říkám. A z toho se radujete? To bych však neradoval jako řípa. To by vás mohli taky na podzim vykopat a odvést do cukrováru.
1: Nepak docet povědá, pane Kvarda, vy to budete strašit ještě hodně dlouho.
3: Copak, co se mě týče, to už strašíte tady teď, víte? Vy byste si Kvarda strašení mohl vzít jako zaměstnání. Nebo to, jestli jste opravdu zdravý.
1: Jsem zdravý, když to potvrdil docent.
3: Jo.
1: Docent, to potvrdil.
3: Hleďte, sundejte si brýle.
1: Proč pak?
3: No sundejte si je. To říkám, vy nejste zdravý. Vy jste jenom špatně vyšetřený, víte?
1: Ale jsem zdravý, když jsem pořád při chuti. Například teď mám hlad jak rekrut.
3: Prostě vás to nic neznamená, že máte hlad. Hladovek na tomhle světě denně umírají tisíce.
1: Mně, pane, náladu neskazíte.
3: Já nechci ani.
1: Jo, a ještě víte, co povídal pan docent?
3: No, co povídal?
1: Povídá, pane Kvarda, vy můžete ještě honit holky.
3: Honit je můžete, to vám nikdo nemůže zakázat. Nebo to, abyste dohonil, víte? Abyste se nezesměšnil, Kvarda. Hejte, kdyby nějaká upadla, vy jste jí chyt. Kvarda, co byste s ní tak dělal? To by mě zajímalo.
1: Co? Odvedl bych ji na ubikaci. Pustil bych náladovou hudbu, vytvořím atmosféru. Zavádím svíčky.
3: Ale hnete si do rakve, co? On je dobrý myslet na budoucnost. Jsem rád, že jste začal trénovat.
1: Co bych si jel do rakve? Docent povídá, že můžu řádit jako za mlada.
3: No, zas jeden, který ho zblblí doktoři. Kvarda, vy si přiznejte, že ten Mrákota vás špatně vyšetřil, on vás odbil, on jenom potřál vaše body. Kdyby vás přeci vyšetřil pečlivě, tak nějakej neduch, aspoň drobnej, na vás najde, ne? Na takhle starým člověku.
1: Na jakým starým člověku?
3: No na vás.
1: Dva měsíce před sametovou revolucí jsem byl se sovětským přátelstvím na Kavkaze. A tam mi při družbě jeden stoletej soudruh povídá: soudruhu, ty jsi ještě hříběn.
3: Jsem rád, že jste si pokecal se stoletým soudruhem. Co to bylo za družbu?
1: Při 12. koňaku mi to povídal stoletý soudruh.
3: To víte, při 12. koňaku se řekne lecos. To nemusíte jezdit ani na Kavkaz. Tak vy ke všemu ještě pijete?
1: Ke všemu ne.
3: Ale to vy víte, jak to myslím, ne?
1: Ono totiž, pane, dneska hodně lidí pije.
3: No jo, ale hodně lidí taky nepije a sportuje.
1: A jestli pak víte, kterých je nejvíc?
3: Ne.
1: Těch, co to stínou obojí.
3: Hejte, s váma nemá cenu diskutovat. Vám člověk neporadí. Vy jste svéráz. Co to máte v té tašce?
1: Byl jsem v lékárně. A i když jsem zdrav, tak jsem tam nechal 1680 korun.
3: Vidím, že jste se dobře zásobil na Vánoce. Co jste si dopřál za dobroty?
1: Vitamíny, neboť potřebuji posilnit je organismus.
3: Jo. A jaký vitamíny vám Rákota doporučil?
1: A, B, C, D, E, F, G, H, K, I,
3: E, A, N,
0: dobrý. Já umím abecedu. Měl jste si koupit taky hikikiridityny?
1: Arizona, to není žádná legrace. Stravu dnes je nutno doplňovat.
0: To jo, to určitě.
1: Pan docent mi doporučil vitamíny. Všechny, kromě vitamínu X a O.
3: Jo. Proč vynechal X a O?
1: Ty prý mám v hojné míře ve vlastních nohách.
0: Aha. Je pravda.
1: Ale... No. Koupil jsem si tam Vitalin.
3: Vitalin? Na co to je?
1: Omlazovadlo.
3: Co to dělá s člověkem?
1: Třikrát denně jednu tabletu před jídlem a do týdne projste kanec.
3: No jo. Tak to byste snad i bez Vitalinu, ne? Ale počkejte, že já bych si trochu zakančil ještě. Ne, Vitalin to nechci, to znám. To bere Otava z druhého patra, to nechci.
2: A jaký s tím má výsledky?
3: No zatím mu jenom šíleně rychle rostou nechty, víte? No. Může se podrbat na nohou, na chodidlech ani se nemusí ohnout.
2: To je taky dobrý, ne?
3: No dobrý a za 500 trochu drahý, ne?
2: Hele.
3: Já se podrbu, radši se ohnu, i když se ohnou momentálně nemusím.
2: Tohle je bomba.
3: Co to je?
1: Sex po 70.
3: Ukažte.
1: Štěte.
3: Kapitola první. Lehneme si opatrně na kanape a pokud si vzpomeneme, vzpomínáme na své mládí. To je dobrý sex tohle. Ten, kdo si vzpomenout nemůže, veme tušku a papír bez linek, kreslí čtverce a obdélníky, pak přejde na kocočtverce a kreslí je tak dlouho, dokud si na nějakou nevzpomene. Prosím vás, co si o tohle slibujete?
1: Nic, ale zkusit to můžu. Já zkouším všechno.
3: Co například?
1: Teď jsem najel na Vojtěšku.
3: Jo. Co to s váma dělá?
1: Můj o 2 roky ještě starší kamarád už to bere 9 týdnů.
3: A co, jaký jsou výsledky?
1: Zatím se nafouk a stříhá ušima jako králi.
3: No vidíte, tak to musíte sundat čepici, abyste ouška nebrzdil, víte? Heleďte, Kvarda, nechte to. Přiznejte si, že jste starý na tohle, že jste mezi dětkama Modrovou.
1: Mě pan docent páči užiju, já si chci ještě zahrátit, že ho si to zaslouží.
3: Já přede mnou se nevytahujte, já vás znám léta jak svý boty. Vy jste řádil naposled před 2 lety, to jste si zašel do erotického salonu Červené berušky a zpátky do domova vás přivezli v bezvědomí. Co mi budete vykládat?
1: To je smutná pravda. Ještě do dneska to splácím.
3: To bylo tak drahý.
1: Dopřál jsem si nadstandardní služby. V salonu pustili makarénu. Na mě se vrhly berušky 3. A probudil jsem se sám na intenzivní.
3: No jo.
1: A místo makarény jsem slyšel jenom...
3: Co to vy repujete?
1: Ne, předvádím, mám EKG.
3: Aha, takhle. No tak, když to říkám. Se sexem je konec, Kvarda. Musíte přejít na úplně jiný zájmy.
1: Ale co bych přecházel, říkáte, že ze vším je konec, že jsme starý.
3: No na všechno nejsme starý, na politiku jsme mladý.
2: Myslíte?
3: To můžeme začít, no jistě. Hleďte se, kolik vy máte zářezů na pažbě? No vidíte.
0: jen polovina děvčat, kterým jste v mládí udělal radost, tak jste v senátu na to tata, Kvarda. Za to vám ručím.
1: Tak o to bych si, pane Zouna, moc nesliboval.
0: Proč?
1: Protože většina děvčat, kterým jsem mládí udělal radost, už to bohužel nemá v hlavě moc pořád.
0: No. No právě proto by vás mohli volit, ne?
2: Myslíte?
0: No.
1: Lepak, já s politikou nechci mít nic společného.
0: Ale to musíte se zajímat trochu o politiku, když v tom žijete. Ku příkladu, jakou byste chtěl vládu?
1: Záleží na ročním období.
0: Je snad jedno, ne? Proč? No.
1: Pojďte, když je třeba prosinec, napadne na horách prašan, vyžaduji vládu zimy.
0: Aha, jo, takhle. To já jsem zase rád, když je léto. Protože naše vláda na dovolený nemůže blbnout a ve státě je klid.
1: Nejlepší vládu mají v Bolívii.
0: Proč?
2: Tam se vláda uchlastala.
0: To je takový štěstí, my asi nemůžeme očekávat. I v tomhle je naše vláda nedůsledná. Ne, že by nepili, ale nedělají to kolektivně.
1: Řeknu vám, v té Bolívii to musí být binec.
0: No tam nebyl, já to neznám.
1: Tam prej, než prezidentovi ušijou novou uniformu, tak je na něj vydaný zatykač. Tu poslední uniformu prodali šíleně pod cenou Michaelu Jacksonovi.
0: Který to je?
2: No Michael.
0: Michael, já neznám Michael.
2: Jackson.
0: Neznám.
2: To je ten... Michael.
0: Tak to znám, to je ten zletný. Ten bílej Černoch.
2: No jo.
0: Jak měl roušku v Praze. Ráno byla bílá, večer černá.
2: No
0: jo. Jsme potřebovali v Praze všichni. Hlejte, pane Kvardo, jak to, že to znáte tak dobře v té Bolívii?
1: Já tam mám synovce z manželčiny strany.
0: Jo, co tam dělá, kluk?
1: Původně zkoušel prodávat chodskou keramiku, ale to se v Bolívii moc nechytlo.
0: No málo chodů.
1: Tak přejel na prášky.
0: Na prášky? Lanza? Lanza bílá, vizír?
1: Heroin, kokain.
0: A to jsou byly nějaký svinstva, ne? To trhá prádlo.
1: Svinstvo to je, ale prej je potom dobrá nálada. Nemusíte si na košili dělat ani úzel.
0: No. Proč vám teda toho kluk trochu nepošle?
1: Nepošle, poslal akorát pohled, píše... Stříčku, pro tebe je to škoda, jestli chceš šňupat, tak si nastrouhej křídu.
0: Křídu? Co to má za smysl šňupat křídu?
1: Smysl to nemá žádný, ale má to ohromný význam, protože prej to není návykový.
0: Jo, takhle. A stejně dáme si radši frťana, nepůjde?
1: De fakt, pane. Ne, pak dejte si sám, já už jsem svou cisternu vypil před 28 let.
0: Jo, a proč jste s tím přestal?
1: Protože jsem pil tak, že mě vyhodili i ze záchytné stanice.
0: No pane Kvarda, s váma se povídá hezky a za chvíli je Dallas, víte, abych nerad ztratil nic. Já žeru Bobbyho, nepůjdete se mnou.
1: De facto je na mě moc náročný.
0: No jo, tak zase po vysílání, já přijdu. Zatím nazdár, Kvarda.
1: To víš jo, kde pak Dallas tam všichni chlastají, jak o záhod. Já jsem chytlavej, kouknu se na to, ještě bych se ožral jak Suelín.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem četl o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co, no? obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, vlastně. No a najednou je poledne a zvoní zvony. Kde? No, u svatého ducha zvoní zvony a děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram. Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem, živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá. Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych Já bych nechtěla, aby se mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Molka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluvě o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kish. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk, ne od naší víry. Goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobro, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zavedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal, odsazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umejt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá goj.

0: mu prdlaj, srozumíte? Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 tisíc zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze. A jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřebí svědci, kdyby se něco, nedej pánbu, se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovice přišli, rabín v jejich přítomnosti přepočítal 20 tisíc zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala.
1: Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No já se zeptám, jestli je doma.
0: No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou?
1: 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval.
0: Ha, no to by mohl říct každej.
1: Mají na to svědky? No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a rozsvědčejí to.
0: No, jdi pro ně, povídá rabín služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýkaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu.
1: No, rabín mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když...
0: No to je nesmysl, povídá Manko. To je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plný prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to preje za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle, no a tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 tisíc zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá:
2: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen?
0: To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína.
1: Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí Wunderrebbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten Wunderrebbe, ten zázračný rabín, povídá... Život je jako řetězový most. No všichni jste, no, co říkal? Co to říkal Wunderrebbe? Život je jako řetězový... Život je jako co? Jako řetězový most. Was hat er gesagt? Ja, wie eine Kettenbrücke. Ja, Kettenbrücke. Co ti myslel, co ti myslel? No, přemýšlej a důmají. A nikoho nic nenapadá, až najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderrebbe Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderrebbe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: Vím já.
0: Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost, nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kohona. Jako třeba nedávno potká pan Kohon pana Roubička a povídá: Poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. To, co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala. No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím jako jejich etelku, sedí na lavičce.

0: se jako i děťátko. No, má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kohn do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No, co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn, Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on, Mojše, teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan, no. Tohle mě muselo potkat, co tomu říkaj? No, co tomu říkám, no. Jo, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá, papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No, proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No, stáli proti sobě pan Kohn a pan Roubiček a byli smutný, no, co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín. Tak šli za rabínem. Rabín je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak pak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá, mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubiček. Tedy tomuhle říkám neštěstí. No a co jsi dělal, Rebe? Ptá se Kohn. Co jsem dělal? Přebral jsem se a šel jsem do templu, poklekl jsem a prosil jsem hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil. A sestoupil? Sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Já jsem mu to řekl. No a co hospodin? No co hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mně. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný. A tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi kólu, načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. 3. dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Moses Gasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubiček měl fotografickou paměť. Podletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia. A v Tokiu 3. den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Mosesgasse a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníků a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubiček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v prvním poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají. Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám. Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají, no to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě Angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v newyorském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k prvnímu policajtovi, kterého potkala, povídá: máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti. Uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se směje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec, nebo nevěstinec, nebo hampýz, v jedné takové zapadlé newyorské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali 2 Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladýho a povídá: ha, tak tady máš židy, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec, evangelický pastor. A přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a hup, a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi: no a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu, a protestujou, furt protestujou, a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a ups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají. Až najednou ten starší si povzdechne. Jojo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jakoby je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Milí dámy a milí pánové, dovolím si vám přednést jednu studii, kterou jsem jaksi pro vás připravil za mého cestování po světě. Jako první vás přivedu do Itálie, do slunné Itálie. Teď mluvím italsky, abyste tedy byli o tom přesvědčeni. Signor, signorina, capite italiano, sono nel campiro, cattore, cattore, cattore, macaroni, cintroni, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lampi, lamp

0: Vasama täräntätä, kulasen sen atspetä, kamsena natpaprika, simrakse,
1: Rádio Jih Cymbálka.
2: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
3: To mě těší, Jirinko, ale když máte trochu zpoždění, no. Pojďte někam, vás tady posadím.
2: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla. Že jak si my dva
3: co?
2: Tady, no, jako, že budeme zpívat.
3: Zpívat?
2: Spolu.
3: To je novinka.
2: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože... Tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No, takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
3: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
2: Jo, vy si to musíte...
3: Vy zkusit si to nějak...
2: No zkusit! Vy si to s každou zkusíte napsat.
3: Vy jste mě nerozuměla, já jsem myslel prostě, že dva hlasy... I když kvalitní,
2: ano.
3: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
2: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že já to...
3: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
2: No, ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
3: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Ale já proto skápnu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna, to
1: a, ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
1: Ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
1: no,
2: tak.
1: No, se uklidněte, dobře, uklidněte
2: se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle, ano.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha, ano.
2: Že bych, jo, jako
1: ano, jistě, přijím, to že? Prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, a taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte. Ano.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
1: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako taky říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako z přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní? vám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: V bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skárujeme s náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěnače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, Kristina.

0: Přestávku, máte ohlasit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo. Jste pro pány, mám přijímat šandy.
2: Planety, vaštosti, planety, planety, věřte mé, planety, čeká vás dědictví. Postrýci, potejte.
1: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě. Nechtěl byste jí strašit někam jinam.
2: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
1: No a to bych ráda viděla, proč?
2: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý toudy. Jako kozel ke ševerce.

0: Já jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropou.
1: To je hodně hezky.
0: Já si myslím taky, že je to hodně hezky, vej.
1: No proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pára, co by nám chtěla udělat radost?
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase s tropem já.
0: Zaničku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, no. Ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovou.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, ty bys jí se snad ani neoholil, no,
1: ne? No. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
0: No,
1: takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčeš tu štětku do polivky.
1: Ježiši, když jste tak zbláznit, bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalvídni to. Nabídí to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš babušty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježíši Kristo!
0: Je to možný? Je to možný, že ty takhle dodneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: No tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
1: Ne zdržíš. Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
0: 4,20,50. 4,20,50. Hele, Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty, ty jsi se měla poslední,
1: jak
0: jsi
1: to byl.
0: A ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Počkej, tyhle ty, hele. Tady, takhle.
1: No. Tyhle. No, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala? Že jsi to tak zdrčilo?
0: Co?
1: No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodin, tak si hodím. Nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu.
0: Zip.
1: Počkej. No. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podělám. Au. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy bral.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: Nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu.
1: Ježiši.
0: Na to já mám tak.
1: No, no podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Kaniku, Kaniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kaniku, teď je pár hodin. Podívej se, nám se prášek.
1: Prášek?
0: No jo,
1: na co to je?
0: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: A pozor,
2: Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
0: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čekal otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo? No. Do publikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Podívej se.
3: Pojď sebou.
0: Já jsem.
3: Už je skoro osmý, rozumíš?
0: Hej, počkej,
1: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Kariku, podívej se, já jsem hotová. Vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal.
0: Co?
1: Jsem ti říkal, že jsi asi půl osmi, tam jsem ty hodinky dal.
0: Já ne, no, ti jdou napřed.
1: Jo, aha, taky se mi zdá.
0: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
0: Sexy?
1: To tedy v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kariku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legrý
1: máš? Jo, mám.
0: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: Jistě.
0: Já jsem mě přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je...
0: Do ruky.
1: No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si jsi z té ruky dal někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
0: to
1: tak laskavá, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co jsi neděje?
0: Jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je ty hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
0: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste.
0: Co?
1: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě víc slyšeli takový rozkošný vtip.
1: A jo, no ale no. Opravdu výborný, pane Bucela.
0: Musíme povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete, to se zasmějete.
0: To máš pravdu, Jiříško. Jiříško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten kobel.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, no. Pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží.
1: Ale to výborně, ale,
0: Jiříčku v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí spětýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá a pěkná.
1: No.
0: Už se ale říkala.
1: Já vím, to se říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli.
1: No, ne.
0: Ne, ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká, a mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal, počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě, pane Bucala, zabuší na dveře. Buch,
1: ten turista buší, no. No tak já říkám buch, buch, buch, okay. Je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych, pane Bucala, například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být
1: příjemný. Nepřerušuj mě,
0: prosím tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nechce.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak docela... Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak, ty... Pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, no tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak...
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že to... Na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozuměl, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Promočenej.
1: No tak... třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu
1: jo?
0: Nechcete kafičko?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. On jde totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte sem. Zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte,
0: teda, Magdo. Ježičku, ty ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe posloucháte, pážiteček.
1: Magdo.
0: Slyšíte ho, pane Bucela? Magda. A takhle on nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukáznilost své lehkomyslnost.
0: Dali to pozor, pane,
1: to komplexy. Je nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni,
1: ano, komplexy. Já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná?
1: No, maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Já, pane Bucela, to se skončila, říkal Magdičko. Já to mám taky.
2: Tomu turistovi říct?
3: Z večera za šera, až bude tma.

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá, tak, jo? No, a v týže by byla tato věta. Já vám tak. To pak dám, nemusíte si to psát. Tak. Stál ve dveřích, div, že došách na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím prout, no, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete, no. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se, vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou, budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů a budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejenže to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit, šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si vemu vás.
1: Pane inženýre.
0: Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: upravenou holt ještě nepotkal, že
1: ne,
0: jo?
1: Ne, ne.
0: My tady máme chalupu.
1: Ach.
0: Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne, ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... potěšení, víte, no ne, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strýda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval do nižší školy, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Bude naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
3: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
3: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
3: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, můžete se klidně o tuto zeď.
3: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte skolaudovaná.
2: No.
3: Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: Z který televize jste říkal, že jste?
1: Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Vstanu.
1: Ano.
0: Pomeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co? Já na nic nehraju. Já prostě, jak vstanu, pomeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven. Teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím. Jen tak?
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy.

0: Prosím.
1: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
0: Ano, a uděláte si snídaní.
1: Ne, oběd.
0: Oběd?
1: Oběd, oni housky vozí až po 11.
0: Po obědě?
1: No tak po obědě běžím. To běžím, ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
0: Ano.
1: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má dva takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám.
0: A nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
1: Jo, to by chtěli, to chtěli, by chtěli že? Obě.
0: No.
1: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery. Že?
0: Takže vy vlastně žijete sám.
1: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou. Jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla. Ale neptejte se, kam, s tím už bylo takových nepříjemností.
0: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
1: No tak večeřím nejradši teda ne furt, ne pořád. Ale tak 6x, 7x týdně. Chleba, jo. A na to jihočeský zrající a půl litr kefíru.
0: A potom?
1: No potom běhám, to se rozumí.
0: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
1: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
0: Ano.
1: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
0: Ano, ano.
1: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
0: No, a teď
1: no,
0: už?
1: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo? A křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
0: Aha, já vím, nominaci, že?
1: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Hrdek, ale vy jste někomu... strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak dejme...
1: Já nevím, šéfe, ale lichej počet. Já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já
1: tak
0: vím,
1: dáme
0: já vím, já
1: 3
0: vím.
1: Za 15,
0: no,
1: nebo
0: tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků
0: já bych
1: za
0: si
1: 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ale, ne, to...
1: ale jo...
0: Ne, to nejsem.
1: No, už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako takhle, Dvořákovi, no jo, jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, ne, ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, je. Nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymyslili. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ne, ne, ty jsou pro
1: my se vám vždycky... vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
0: nic, na ženskou to víte si...
1: Nic tak... vedli, mistře, víte, na ženskou
0: to
1: žádnej chlap nestačí.
0: No,
1: je, na... My vás máme rádi,
0: ano,
1: celá
0: jsem,
1: rodina.
0: Rád,
1: už i malej fanouš. No, no. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím.
1: Zajá.
0: Panouš.
1: Landa. Panoušek.
0: To víte, děti.
1: Panoušek,
0: no. Na nočníku, to je
1: jo, ne.
0: A kolik je
1: mu? Je 14. Je. To povídám. Vici, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás vidím živý. No. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
0: No,
1: každý den ty umějí pobavit,
0: no, tak ono to
1: nejde, no, já vím, že to dá fušku,
0: no, právě,
1: něco
0: to je...
1: jako vyšpekulovat,
0: no,
1: víte,
0: to je prac...
1: a přitom jako...
0: Je to pracný.
1: No, my jsme vám vděční,
0: no,
1: mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkáte, jak to jste, my bychom pro vás první, poslední. A já vás asi zdržuju,
0: no, ne,
1: že?
0: No, tak,
1: no, no, tak já, jsi... tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, tak já
1: víte řek... co? Já vám je svážu všechny a je to,
0: ale no,
1: no
0: tak
1: jo.
0: To...
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: No jo, že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před třemi lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako bys byla před důchodem.
2: No, jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
2: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no prosím, tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít.
2: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
2: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
0: Tak řezní.
2: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
2: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucníky.
0: Ale nebo to nemyslíš,
2: že prej se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla ani slyšet. Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, víš, jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
1: Ale podívej se, z toho si nic nedělí, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Mm.
0: Ale to jsou na žrádlo.
1: No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešno,
2: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby to žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
1: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
2: Ale...
1: Ne, no prej i takový mužský existujou.
2: Tady.
1: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou. No.
2: Jo. A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
1: Stuhne? No. Není on mrtvej? Zkus do něj vrazit řebny. Ne, počkej, ale vážně, podívej se. No. Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
2: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že?
1: Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
2: A víš, že máš možná pravdu.
1: No jistě.
2: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bys mnou jako
1: no jistě, já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Já se zapozítám,
1: jo, no tak, jo, jo, jo.
0: Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď tě to domluvím.
1: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jedno.
1: To nespěchá,
2: no, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
1: 7. Je to možný?
2: 7?
1: Jo, a na všech. Za sebe 7. Ha, a Fanda nikde.
0: Pochopitelně. On je výroček svatby.
3: Malinko se uklidní, aby byl překvapený.
4: Uhu, Čepelko, se nemusíš zouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
3: No, nic.
4: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam to. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na kolik, my jsme si, víc, spekli dva baráky s hospodou. Dva baráky.
0: No. Vychni na mě.
4: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska nesežené žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, Pando, a ty dávej něco na svůj
5: maličko z Lucínku.
1: Jestli byste nescháněli nějaký kočičky.
4: Já, to vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
1: To nevadí, Pando. Hačni si, hačni.
4: Už seď, Benoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Benoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho sňatku.
5: To byl hořčák, ten grát.
4: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství. Tak, Lucinko, Manoušku.
3: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
0: To já nemůžu, abych se opila.
1: Venou, počkej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
3: Venoušku, moc děkujeme.
1: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba.
3: Děkujeme.
1: Nesmírně, viď, Vando?
3: No za tu svatbu, vděčný.
1: No tak ale už to nepovědět, ne?
4: Sedneme si, budeme mít přečo vyřívit z dole.
3: Ano.
4: Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
6: No.
4: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
6: No. Jak to myslíš?
4: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
6: Je ten první
4: ten
6: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, nic.
4: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, miláčku.
6: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
4: No jo, jo, jo.
6: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
4: Nějaký...
6: Nech toho.
4: Tě. No.
6: Vyhládneš, viď?
4: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
6: já
4: ano.
6: Já jsem teda,
4: že
6: bys
4: si taky nějaký
6: řeknu,
4: krabíček nebo
6: víš,
4: něco.
6: Nech to. Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to, Fanda... Víš,
4: za to já, no.
6: Ten neuměl vůbec nic.
4: Ne.
6: Ne.
4: Já neuměl vůbec ne. nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, šunčičku, počka, v okurky vláku, no, to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
6: No, to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozčičku, ale já, Vendo, já poskakovala.
4: Já bych si
6: z celý dny.
4: To je pravda. To no. má pravdu. Ona poskakovala. Růžový župánek,
6: no,
4: pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost. To se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
6: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
4: Ano, to je pravda. Každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
6: Ty tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Proč nepapáš? To je jenom tak. Děláme, víc, takhle.
7: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
4: Tak nejest to líto.
7: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
4: Kdo?
7: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
6: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, víš, božince.
4: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
6: Ty ne. On vožen se.
4: Jo, on vožer se, no.
6: Ale vožen se!
7: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holci jí do vdávání nechce.
6: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
4: Až tady u nás na ní dejchnem.
6: No, ty ne.
4: Proč?
6: Šla k zemi.
4: Ale prosím, jsem plný smogu.
6: Já dělám takový legrace, až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
7: A víš, že máš pravdu? Luci,
6: no?
7: To je jako by vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
6: Ty
7: na mozuši.
4: To musí být vlastně nepíšící vás.
7: Ne,
4: růžemi.
7: Ne, ta moje kočička, no. To musí být vaše štěstí.
6: No. Na mozuši.
7: Podívejte se, já bych
4: je...
7: Počkej, Lucí.
6: No.
7: Já bych si zavolal.
6: Já bych ti to tady
7: dělal. Děkuji, Lucínku.
4: Zavolej si.
6: No, zavolej si, se vůbec ptáš.
4: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výlítkový letlý. Jak se do toho hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
8: Haló, tady Venda. Ne Jenda, Venda. Venda, kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
4: To má zkuskně nezakomínat.
8: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
6: Je to dobrý?
8: Jo,
4: No tak konečně. Budeš za kočičko.
8: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
6: Ano.
8: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
4: Jsi strašně roztomilý.
6: No.
8: Jenže já už budu muset...
6: Já bych ti navila ještě.
8: Já už budu muset skutečně jít.
6: Jen si vem, Vendo.
8: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak. Já bych si to... Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazdar, a Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pa.
4: Vůbec si myslím, že v podělé chleby, že neupadci.
6: Ty se schoval. Ty si budeš číst?
4: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
6: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
4: Cowboy James Lowe.
6: Panou si. dětí?
4: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
1: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
4: Já jsem se lísal! Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
9: Lucinko, tohle jsi měl vždycky rád.
4: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala, prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
1: To je fakt.
4: Já jsem inženýr.
1: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
4: Co s vámi
1: nejdeš? Reforma na pneumatiky.
6: Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando.
4: Pane. Cowboy James Lowe si připíjal pištol
1: a vyšel na raně. Pane Cíko, pojď, jde mi to kolo, jsem hlavinku, šamle, dáš mi šam tu hlavinku a budu mi vylotit.
4: Prosím, dej mě pokoj, Lucie, je přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neudomí se, já vím tu, ty.
1: Zprostáku.
4: Já jsem zprostý, ty mě lámeš obratle, já jsem zprostý.
1: Já se ti na tvojí hlavinku
4: no, šišatou. No.
1: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
4: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
1: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku ve dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bez ovce celý, ani vlásek tam vlastně se rozcvičí.
4: Hola, haló? To jsou Bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
1: Víš, co je výborný?
4: Ano. Mám tady takovou paní, která...
1: Trošku vodičky, vodičko.
4: Pane, co mám tady takovou paní, která... Jo, a strašně
1: vyročí. Já tě nenávidím. A bejde, a budeme špatně, pak já se opiju, pak já tě nenávidím a opět je mi se špatně. Všechno vypiju.
4: Podívejte se, Červenková.
1: Já moc... Vendra.
4: Na svobodná Červenková, na tohle to pouští, na celém světě, z vojny a mezi náma je konec. Že k těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy, teď mě se to všechno rozložit.
6: Pando.
4: Doktor James Lowe si...
6: Pando, pojď, nebudeme se už hádat.
4: Už jo, no.
6: Hele, panoušku, co řekni si, co chceš? Tvoje holčička ti všechno udělá, pojď, pojď vám zopět.
4: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
6: Fondo.
4: Dada!
6: Panoušku, ale budeme si číst jako oba.
4: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektiv od prostředka. Sedí si raz na mě, dej mě pokoj!
1: Dej mě to nemeču!
4: Dej to se můžu!
6: A budeme si číst časopis, oba, od začátku. Pojď, tady.
4: Dělám to jen kvůli tvý mamince, neboť co?
6: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
4: Od koho?
6: Od Kuželky.
4: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
6: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
4: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
6: Fanoušek k nám na Kuželku žádný.
4: Oh, co by měl na koho na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Vždy.
6: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
4: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaké šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Vždy.
6: Líba, ne, počkej, tadyhle první je. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
4: Kde?
6: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
4: šena.
6: 2 body.
4: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
6: No tu tady nestojí, prosím tebe, tak tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
4: Kdyby tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
6: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
4: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
6: zákon. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
4: No, to není příznivý, mám 0 bodů, no tak prosím, co mám. Pokračuj, dál, říkaj,
6: laškava. No, prosím, 2.
1: Líbáte svoji... To je hezký.
4: No, pokračuj.
1: Líbáte svoji ženu rád? Poslouchám,
4: no.
1: Počkej, dávaj pozor.
4: No, poslouchám.
1: Líbáte svoji ženu rád je, za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
4: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Potřebujete manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
1: Třeba to mám ráda.
4: Třeba... Je.
1: Co je?
4: Je.
1: Tak ty...
4: A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
1: No.
4: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdybych tě líbal za uchem?
1: No,
4: jak to... víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbal za uchem?
1: Já povídám třeba.
4: Říkajte třeba. Ty říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
1: Já jsem řekla třeba.
4: A to takhle a mlč.
1: Třeba za uchem.
4: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
1: Ticho.
4: Tak si kuželka nechá. Tak, 6 bodů blbec, ať si to nechá. Tady má ten časopis, další
1: to udělá.
4: Já
1: tak
4: jsem zvítězil.
1: Já jsem zvítězil. Pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
4: Pověz, kuželka.
1: Facka. Teď 6 bodů. Yeah. Jedna, za ucho, třeba, to budeš mít rád. Třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
4: Když se na mě?
1: Já mám 30 bodů.
4: Viděl jsi někdy rozběsněnýho mufloně? Já tě ten... Já chtěl být tvé...
1: Foto!
4: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželi, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
1: My jsme prali. No.
4: Podívej, kdo přišel.
8: Tak to je Boženka.
1: Ježiš.
4: A zdále.
1: Duška, no. Tak to jsi ta kočička?
8: Ano, to je kočička.
1: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji snědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
6: Co mi dosvědčí, co? Proč to bude toho tyranové? To bude toho... Tyranové, který ve mně...
1: Božka, ty to znáš. Ty mě znáš.
6: Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam ještě rozumíš.
8: Já mám pocit, že jsme přišli nevhodné.
1: Nevhod. Božka, pojď.
6: Ano, kam?
1: Já mám v kuchyni. Ulitou flašku Božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec.
4: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežení. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný. A šup do špajzu.

0: večer, pane Plecitý.
1: Dobrý, dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Jo. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom jo. Kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám. Jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Co, že jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, je to byla možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, no. Slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo. Vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. Se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo? Spravedla.
0: A jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: No, to je
0: víte, já jsem například volná, jo? A vůbec mě to netěší, rozumíte,
1: no. Ale
0: nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně, mám tam červený, hlejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Mařenka. Hlejte, a jestli nemáte kam jít, tak klidně nemáte. Můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale
0: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Mařenko
0: dobře,
1: Žáčková.
0: No.
1: To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožírov, o kterém moje žena neví.
0: Jo.
1: A na to mám hezkých pár tisíc,
0: ale,
1: víte?
0: No.
1: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc, ten, a to... To právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrhl 3/2 a 2/3 ve sportě.
0: Ale to je dobře, že...

0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Ano. Předozvaný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Anežka.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Anežka. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? Co je, Pepo?
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
1: Jo, tak přepudrovat, jo, a hodně.
5: Jo, zasnu, jo.
1: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Anežka. Já vím, že se jmenuji Anežka Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasíne.
1: Nezasínej, vy tě jdeme okamžitě. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Anežka Lídlová již 14 let.
1: Já se vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Anežka. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš
1: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejde ti to cancourek, prosím
4: tě.
1: Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se Soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, Soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No, on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
4: Pro mě dobrý.
1: Berem.

To bylo strachu, soduško Lidlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Opakované problémy s platbami kartou v břeclavských autobuse se zřejmě podařilo omezit. Podle krajského koordinátora dopravy se v první polovině července žádná porucha platebních terminálů neobjevila. Dodavatel banky v minulých měsících provedl několik úprav, ne všechny ale byly napoprvé účinné. Cordis proto situaci dále sleduje a zřídil dokonce i speciální výjezdní skupinu. Tam má při případné poruše rychle zasáhnout.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem. Práce se dotknou ulic Brněnská, 22. dubna, Komenského a Valtická. Začít by měli v polovině září. Opravu provede společnost IMOS Brno. Podrobnosti k omezením a objízdným trasám město zveřejní později.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Lubí, mě lubí.
0: Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Chirurgická jednotka intenzivní péče v kyjovské nemocnici se kvůli rekonstrukci dočasně přestěhovala na oddělení H3B. Změna platí až do 10. srpna. Návštěvy pacientů chirurgické jipky proto musí v tomto období zamířit právě na toto oddělení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Disc golfové hřiště na Falaříkách ve Bzenci je hotovo a volně přístupné veřejnosti. Lidé si mohou přinést vlastní disky, případně si je zapůjčit v městském infocentru. Trasu i pravidla najdou na informační tabuli u dětského hřiště. V lokalitě se ještě bude upravovat kontejnerové stání.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci?

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Opakované problémy s platbami kartou v břeclavských autobuse se zřejmě podařilo omezit. Podle krajského koordinátora dopravy se v první polovině července žádná porucha platebních terminálů neobjevila. Dodavatel banky v minulých měsících provedl několik úprav. Ne všechny ale byly na poprvé účinné. Kordis proto situaci dále sleduje a zřídil dokonce i speciální výjezdní skupinu. Tam má při případné poruše rychle zasáhnout.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Mikulov čeká oprava hlavního průtahu městem. Práce se dotknou ulic Brněnská, 22. dubna, Komenského a Valtická. Začít by měly v polovině září. Opravu provede společnost IMOS Brno. Podrobnosti k omezením a objízdným trasám město zveřejní později.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic

0: Vápňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pekelná vedra pokračují. Ve vinicích dostávají zebrat zejména mladé výsadby a keře otočené jihozápadně na tvrdých půdách. Spousta vinařů začalo aktivně zalévat, ale mnohdy je to jen marný boj. Nehledě na blízký akutní nedostatek vody. Nakonec sinicemi zarostlé Pálavské jezera jsou toho jasným příkladem. Léto ale běží dál a co nevidět začnou první sběry raných odrůd na burčáky. A myslím, že jestli to tak půjde dál, vinobraní začne daleko dřív než v minulém roce. Vinaři asi nebudou chtít příliš zralé hrozny a začnou se sběrem dřív, aby vína měli aspoň nějaké kyselinky. A tak i my ve vinařském domě jsme se přizpůsobili a spustili jsme dřív slevové kampaně na vinařský materiál, který budete potřebovat při sklizni. A to neplatí jen o materiálu. Platí také klíčové varování našich enologů a to zní. Řešit technologické postupy až v momentu, kdy jsou hrozny na mlýnku, je nejčastější chyba. Pod časovým tlakem vznikají zbytečné omily. Připravte si sklep v červenci, v září už budete jen v klidu sklízet. Přesně tak. Jsme připraveni vám poradit ze vším, co se týká použití přípravků i technologií. Nabízíme velmi kvalitní věci v řadě firmy Hill. Firmy Hill je záruka kvality za rozumnou cenu. Všechny produkty osobně testujeme a používáme ve vlastních vinařstvích. A to od ošetření hroznů až po finish předlahování. Naplánovali jsme také speciální akci, kdy chceme poradit vinařům, jak a na co který produkt použít a za jakých teplot, pH a mnoho dalších užitečných rad nejen při práci s produkty Firmy Hill. Naši enologové se tak na vás budou těšit a to si prosím poznačte do svých diářů v posledním červencovém týdnu od 27.7. do 31.7.2026. Celý týden vám budou k dispozici, tak prosím přijďte, určitě nebudete litovat. V tuto dobu také probíhají slevové akce na mnoho našeho zboží. Na mátkově třeba čerpadla nebo filtry, ale také sady. Máme jako jediní sady na výrobu vín, tedy kompletní balíček na výrobu 100 litrů vína, který obsahuje veškeré přípravky nutné k produkci špičkového vína. A nejen to, jednotlivé sady jsou zaměřeny přímo na odrůdu, kterou potřebujete. Máme tedy sady například na Chardonnay, Vlašák, Veltlínu, Muškát, Hibernál, Pálavu, Tramín a mnoho dalších. Máme také sady na pálenkové ovoce, jako sady na sajdry, trnkovice, šumivé vína nebo i medovinu. Výběr je ale opravdu velmi široký. Vše jde dohledat na našem e-obchodě www.vinařskydom.cz. Ale daleko lepší bude se stavit a vybrat si na místě i třeba po konzultaci s našimi enology. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům, a to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Kyjovska.
2: Chirurgická jednotka intenzivní péče v kyjovské nemocnici se kvůli rekonstrukci dočasně přestěhovala na oddělení H3B. Změna platí až do 10. srpna. Návštěvy pacientů chirurgické jipky proto musí v tomto období zamířit právě na toto oddělení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku jasno až polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, ojediněle se mohou vytvořit izolované slabší přehánky. Očekáváme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve Vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Nemocnice Kyjov se stala členem mezinárodní sítě nemocnic, které kromě léčby kladou důraz také na prevenci a zdravý životní styl. Síť funguje pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Nemocnice chce více podporovat zdraví pacientů, jejich rodiny, zaměstnanců. Zaměřuje se například na zdravější stravování, psychologickou pomoc, vzdělávání personálu nebo vytváření odpočinkových míst v nemocničním parku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, přechodní zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Horonínska.
3: Kriminalisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z domova seniorů S-centrum v Hodoníně. Majetek měl zmizet při odstraňování škod po tornádu v roce 2021. Policisté ale nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu. Podle dřívějších informací měl chybět majetek asi za 17 milionů korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, přechodní zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: V dětské skupině v Bzeneckém zámku se montuje nábytek a vybavují se interiéry. Provozovatel Elánek zároveň přijímá nové děti i zaměstnance. V Lisovně pokračují práce na vnitřních površích a na konstrukci hygienického a technického zázemí s vnitřní terasou. Ke konci se blíží také druhá etapa obnovy fasády a u dokončených rozvodů inženýrských sítí už proběhla kolaudační prohlídka.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, přechodně zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečněji oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Stavební práce ve výstavbě nového urgentního příjmu v Hodonínské nemocnici pokračují podle plánu. Většina přípravných prací už je hotová. Stavebníci nyní budují základy, které chtějí dokončit během srpna. Poté začnou stavět železobetonovou konstrukci, tedy hlavní nosnou část nového pavilonu. Do závěrečné fáze se blíží také rekonstrukce střech. Zbývá dokončit poslední úsek mezi ambulancemi a gastroenterologií.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, přechodní zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečněji oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Nemocnice Kyjov se stala členem mezinárodní sítě nemocnic, které kromě léčby kladou důraz také na prevenci a zdravý životní styl. Síť funguje pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Nemocnice chce více podporovat zdraví pacientů, jejich rodiny, zaměstnanců. Zaměřuje se například na zdravější stravování, psychologickou pomoc, vzdělávání personálu nebo vytváření odpočinkových míst v nemocničním parku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, přechodně zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rúbách.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Horonínska.
2: Kriminalisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z domova seniorů S-centrum v Hodoníně. Majetek měl zmizet při odstraňování škod po tornádu v roce 2021. Policisté ale nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu. Podle dřívějších informací měl chybět majetek asi za 17 milionů korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, přechodně zataženo, lokálně se objeví drobnější přehánky. Noční teplota 14 až 11. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM. Hoš!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec podle svojeho uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grunt měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fůzíska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, když se ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a idě kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela žena, usu vdovec, dal jsem ju pochovat pod jalovec. Kača Prudková byla robka trochu obstarší, řezali se jí po třetí zuby, ale jiná šumná, čiperná jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských verk, no samá chuť. Líca kréva mléko, očiska černé jak fakír, však když se na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který se tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dali ani obestat. Žufan sa tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit, když jste ji zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůzách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoc strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko se uštůřila, že strýč nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim bůchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co se netrefí chvíla. A od té doby se Žufan změnili k nepoznání. A změnili aj pěsničku a povrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já se budu dívat. Ej, jak se nezalubíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich. Hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl. A zhlédnou se v nich mohli. Zkrátka čokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku, jak levanec na pánvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout, a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťužovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho, a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým. Však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strý spraštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají půjčat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednou donďa v noci dom čuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, to že by přece jenom ty paroji. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, baže je veselější, jak bývala,
a co jich nejvíc žralo, byla čím dál pěknější. A v Čirkaj místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otlukali kaču jak píšťalku a byli se vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a v Čirkaji odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyřváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň se ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček se zastal. Ještě tej samej noci si počkal na žufana a pohladil jich hlušňu po chrbtě, že orali nosem přes celou mlatevňu. Střízale poznali Janíčka a sůse skokaným to dosvědčili. Pán Sůci hodnou chvíli přecházeli očima z Janka na žufana a z obůh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali se ve fůsách, ale rozhodnout museli. Janeček dostal týden nepodmínečně. Stříz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně a peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Šíli je zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: No, milé děti, a teď si tady u nás v naší škole probereme čtveroročních období. Která to jsou? Jaro, léto, podzima, zima, že jo? No, dneska se, milé děti, trošku zaměříme na to jaro. Jaro, milé děti, co o něm říci? Jaro všichni lidé milují, protože předtím jim byla zima. Jo, jelikož byla zima. Proto podle jara mají někteří lidé i svá jména, že? Například Jaroslav, ten oslavuje jaro celý rok. Nebo zase Jaromír, ten oslavuje jaro a ještě si k tomu přibral mír. Nebo Jar, ten je zase na nádobí, že jo? Když ho myjeme vždycky na jaře. Prostě jaro lidé milují, a to proč? Protože na jaře všechno bučí, totiž pučí, pupence se nalejvají, lidi taky někdy, pupenec se nabobtná a pukne, pukavec, totiž pupenec, kalíšek se rozevře, blízna se oblízne, kladívko i s kovadlinkou, všechno toto nářadí se vehementně nachloní ke slunci, brouchy mouci. Brouci, mouchy, kuřátka i čmelíci, všechno zvěrstvo mělo asi nařízenýho budíka, protože se neprodleně probouzí ze zimního spánku. Ledy nám tají. Co nám tají, to nevím, ale vidím, že zase Hrušková zase jí a jí. Hrušková, od čeho máme přestávku, prosím tebe? Jediná, kde jsem to přestal?
1: Vy jste zůstal u ledu.
0: Jediná, podívej se, když už jsi se do toho takhle hloupě zaplet tady, řekni ty svým rozumem, jo, nakonec máš taky svůj rozum, přestože chodíš k nám do školy, řekni svým rozumem, co ty si myslíš, že je na jaře jaksi pozoruhodného. Co jsi zaznamenal?
1: No tak na jaře se třeba drhají kočičky.
0: No tak to nevím, proč zrovna tohle tě zaujal. No je to pravda. Bohužel, bohužel. Milé děti, jsou mezi námi hnusní také surovci, že ano. On prostě na jaře popadne kočičku, už ho nebaví, něčím ho naštve a on ji trhne mezi dveřma prostě. Stoj, ale o tom hovořit jediná, já nevím.
1: Já jsem myslel kočičky, co se dávají do vázy.
0: No jistě, no. A pak takový mizera ještě vrazí do vázy. Do vázy s vodou a čeká, že se snad zpamatuje, nebo co. To je zajímavé, že pejsky do vázy nesl. Jedina, sedni si, člověče. Kde jsem to přestal?
1: No, ve výkladu.
0: Ano, ve výkladu, správně, jedina. Ve výkladu u rota, milé děti. Tam mají sekery, motyky, lopaty, šrouby. Sekira, člověče, co jsem to posledně slyšel na tebe volat před školou? Sekira, motyka, pilka, hrábě jezdí do školy na starý krávě. Je to pravda, sekira? Asi ne, vej, to by ti rodiče neumožnili. Takovej luxus. No ale já už vím, co je na jaře jaksi pozoruhodného. Pozoruhodného je to, že na každého samečka, samce, ať už je to malý, veliký, na každého samce leze, až tam vleze. Leze touha, daná mu do vína, do vínku přírodu, a proto takový sameček se není ani schopný udržet, ale když na jaře nějakou samičku a najednou skočil. Šmarja, co tady blbnu? Hrušková, já jsem ti něco řekl o tom jídle, veň? Se asi neudržím a skočím po tobě. Skovej tu buchu.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Chudáčisko suseda. Ty moji susedé, ty už si se mnou vytrpěli. Však aj moja žena, ta vždycky říká, kdyby jsi mě neměl, tož bys neměl ani o čem vykládat. Víte co? Přesvědčíme se sami. Ale to už se musíme přesunout do Lanžotské vinárny pod Výchu.
4: Všetkým tady okolo mňa, aj vám doma, co nás posloucháte u magnetofónu, a vítajte v Lanžotské vinárně pod Výchu. Dobrý večer! No! tej vinárně, tož se napijeme na zdraví, lebo jak říká u starejší hostina, lepší je být na zdraví, než pít na dluh. Tož na zdraví. Vypijte si, ba, tak poťukajme sa. Jekne, ale se to krásně ozývá. No. Ale pozor, taky se říká, že za pěkný večer a škaredé ráno si může každý sám, co? Fizu, ten červený nos to nemáte z malých botů, že ne? No, tak mi taky se tam svítí kontrolka, no, musím dobíjat. Ale řeknu vám, že poslední dobu méně piju, lebo ta moja polovička mě tak strašlivo kontroluje, to není možné. Já všelka říkám, víte, jaký je rozdíl mezi mojou starou a družicou? Družica létá v kozmu a dělá pí, pí, pí. Moja za mnou létá do Podlužanu, vybekuje nepí, nepí, nepí. To bych byl zerzavý, no. Kdybych nepil, ale stejně jsem to všelkaj trošku omezím, lebo jsou vypenězovaný. Také máte doma tak hluboko do kapse? Co? To je všelkaj drahota. To jsem šel v Lánžutě přes náměstí a takové dvě babky se tam vyprávěly, že Rózi, čuvasto, že příští rok půjde zase všecko nahoru. A tady říká, no to se jim čuva, jen jsou zvědavá, jak na to zareaguje příslušný orgán mojeho starého. Vládne světem, však ano, aj v Lánžutí jdeme z dobu, že? No bá, to máme tady všecko pozařizované, pobočky těch erotických strán, no, ale vůbec Lánžot, to jsme všude populární, co poslední dobu? Na levo hranica, na pravo hranica, aj ty kulturní pracovnice už tady začínají pomáli, no. Jenom kukali steč, já jsem teďka šel okolo dálnice, postávali tam, no, dvě takové škaredy jak panelák, no. Jedna naspaná v těch elastiáho, jak jitrnica. Druhá vyoblékaná, že já když lezu do vany, tak má to na sebe věc. Tak má nechce. Babizné, no hrozné, no. Ale už to začali teda naštěstí zavírat do těch vykřičaných domů, do těch erotických salonů masážních, no. Čeho také vyrůstlo, toho bude za chvilku víc než benzínek, no. Otevírali včilka na našem konci tam, jak se jde k Mikulovu, nový erotický salon, no, chlapi, nevíte, fakticky, létali tam rachetle jak na vořosoro, chlapi tam krůžili jak radci za loďů. No já tam nemusím, nebo já mám bordel doma. Týkačky práci. Tak vždycky. Ludy, ale hned na druhý den, jak to otevřeví, se vám stava taková historka. Doběhl tam Jožinek, paša šrňale do druhé třídy a zbečen se ptáte sexuální zlatou kopky na té brány. Že teď prosím vás, pomožte mě, že mě uletěl kanárek. Ona mu říká, ale chlapečku, a co my tady s tím máme dělat? No, že můj středa říkal, že prý tady honíte ptáků. Dopletené, no. A když ty děcka jsou dneska chytřejší než dospělí, někteří, to vám také povím, no. Všecko se to mění, lidé. Doba je taková, že také posluňte. Dřív se říkávalo, že dcerečky uměly lepší vařit než mamněnky, že? No, dneska je dcerky chlastou lepší než tatínci. No. Jinak si žijeme v Lánžutě dobře, že? No tak sem tam si zaspíváme, sem tam si dáme počuny. No. Ano, veselo poráde musí být. No. Teďka jsem potkal kamaráda, připravím Juro, čul jsem, že včera ztratil v bitce 10 zubů. On mi říká, Francku, to jsou pomluvy, ztratil jsem jeden, 9 mám v kapsi. No. Pořádný člověk, já to říkám, ne? Ano. Ale u něho to vyjde na stejno. Když dostane, nedostane na počuní v hospodě, tak ho doma do bůcha stará. To má řeku, ten má také babiznu. Ježišmarja. No vy, paní, vypadáte ještě dobře. No ne, no, to je taky hirdyk baba, no. Ale jak se také říká, víte, že bez ženských je špatně, se ženskýma ještě horší, nebo naopak, že, chlapi, no. Já to také musím z mojou vydržat. Toťka je také, jsem měli z mojou takovou slabší chvílku, víte, tak jsem za tím tak přitočil. Pravě mě ty moja kopritínko. Tak opatrno jsem začal, že ty neuhodnej šín, ty mě porád jen tak přitahuješ. A ta moja enemocykla, že Francku to bude tím, že já mám osobný magnetismus a ty plechovou hubu. No. ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, kukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No, to znáte chlapi také, ne? No. Ale... Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Ludy, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před podluža na kole, pichel sem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Hotové. Nebo točkaj, to se šlo taky v lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam zve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z rudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha?
0: Mimo. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
5: Teda.
6: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
5: Lhází,
6: je. Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, ale ty vypadáš. Porra.
5: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
6: Jo, to ti můžu říct.
5: No.
0: Takže tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
5: Jašišmarja, pach smrti.
0: Jo.
5: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Myslíš, že svaknou?
6: Ne, já bych potom šumloval.
5: To
6: víš,
5: no to já ne, já jsem zvyklá.
6: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
5: dobře,
6: nadabovat.
5: Dobře.
6: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
5: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
6: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobný, tak proto mě ho často dávají.
5: No teda. Jistý. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
6: To je jeho maminka.
5: Jeho matka?
6: No.
5: Jak on Nicholsona?
6: No.
5: To je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
6: Jo.
5: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta Milenka?
6: Ší Milenka?
5: No toho Nicholsona přece.
6: A proč jako?
5: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
6: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
5: Já jsem sem vůbec lezla.
6: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový.
5: Ale
6: tady máme,
5: jedno,
6: tady máme někde ten text, tak pojď se to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
5: No vidím, tady, no.
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
5: Sluchátka si vemem, ne?
7: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... tak, Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl, tak byl.
7: Můj bratr tu ještě nebyl, není. Snad později, mami.
8: Co to?
7: Musíš rychlejc.
8: Ale no, prosím.
7: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
5: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
7: Ona umírá.
5: Ale no, prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Když ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
7: Rejzo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
5: Mně to je jedno. Počkejte to. Moment, no, už.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš?
8: Mami, byl tu byl?
7: Já tě
5: tak
7: neslyším.
5: Tak byl nebo nebyl?
7: No to je brzo to, zase,
5: brzo?
7: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
5: no,
7: na ní koukat.
5: No ty.
7: No a jak to, že ona to stihne?
5: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která hryčka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, jo?
7: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Lil tu byl?
7: Teď si tam náhodou byla přesně.
5: Jo, no.
7: Ale s breptem.
5: No jo. Ale, no. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
7: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
5: Ježiš, Rejžánečku. Podívej, koukej. Tak.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: No, já jsem teď nic neříkala.
7: No, ale to musíš, ale...
5: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z té baby blbě. Rozumíš?
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
7: Ježiš, to bylo rychle, ale...
5: Ale
7: zase...
5: no, ale ty si...
7: To bylo
5: ale, rychle.
7: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
5: To
7: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
5: Yeah.
7: Jo?
5: A no ona zachroptí.
7: No ona zachroptí.
5: No to já neviděla.
7: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
5: Čili ona vlastně, jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to máme.
7: Rejžánečko, lásko, můžeme?
5: Rejžánečko, to se...
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl. Oh.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
5: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: To ale není tvůj text tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
5: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
5: Ahoj, zlato.
9: Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
5: No prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl. Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Mauzta. Sprostý. Je tak sprostý.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
10: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stalo. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Jodových.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáh, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holíska. Prosím tebe, kdy to říkám, dej to už opravit ten budík. Já mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. Buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se sama.
1: Zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. To se blázine, na všecko jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, taťko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No, to teda máš víte, pravdu, šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky z postele a cvičit.
1: Tak s námi. Cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže, před sebou. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčvi.
1: Jo, to vždy.
2: Vytáhni se.
1: Pojďte, vytáhnu, jo.
3: No, proto. Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže,
1: druhá. Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijejte, pákáš.
1: Nech toho nebluvat, cvič.
2: Ale mlíko.
3: Jednou tak rychle.
1: Mlíko.
2: Dobře cítím. Já to nejsem.
3: Lochtem.
2: To nejsem. Jedna
3: paže, druhá paže.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili. Už to břicho se valí dopředu.
2: Už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, jak živa.
1: Prosím tebe.
3: Zluboka odjedněte. Nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: No, slyšíš to, ty troubo.
3: Bude platit za naše.
2: Hele, už pozdrav, to vypni.
3: Stále zdraví a nebo dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nového

0: mi to květa dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohleto je? Tak pojďte pořádat se vašima dveřma, teď každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Na refíži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to by četl kmen. A Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
3: Paní, nejte si toho, kožte mi platu jízdenku.
5: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
3: No prosím,
5: odznáček.
3: Podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. Tak, to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to víte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
3: Oni, to mě nezajímá.
5: Slova projektu a
3: to. Spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No, teď mi to je. Jogurt! A je na šatech. Z příchutí, no, příchut na šatech.
3: Paní, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
5: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Dneska jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, dneska zrovna dva jedou. Tak se zatím blezte do toho druhýho a zatím to najedu a pak...
3: Ale te mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já vím dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Tak podržte mi to tady.
3: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
3: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý kdo trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak zhruba.
3: Já jsem nedovolal vědět svědku. Já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
3: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
3: Ukažte. Tak. Ne, to není ona.
5: Co to je?
3: To je los.
5: A je, s taťkou.
3: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se... A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
3: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
3: Každé. Nevím, to mě nezajímá.
5: Tak na
7: popravdu... Konečná!
5: No konečná, no. Konečná! Já jsem přijela tři stanice. Kvůli vám jsem přijela tři stanice.
3: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jděte s tím pokoj.
3: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
3: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
3: Ale jistě, paninko, pojď se.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete, jak?
3: Jak chcete vy? Dopředu, jestli chcete.
5: No, to je teda do smrti. Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhtem teda.
3: Tak jdem?
5: Jdem. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska Bohočín.
6: Náhoda.
5: Jo?
6: Přesně tam taky je.
5: No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém. Víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize. Já jsem hledala tak dlouho lístek, a jsem přejela. No, to je taková nepříjemnost, tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
6: Dovolíte?
5: No.
6: Zařadím rychlost.
5: Tam jistě, to si...
6: Dávám trojku.
5: Jo! To je divná trojka tohle.
6: Tak dám dvojku.
5: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já, co tak... jo, já vám asi překážím, ne?
6: Ne, vůbec ne.
5: Já jsem myslela, že tak se jako...
6: Zařazuju.

0: tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. A on šel, jako by nemusel spát. A měl takový vojinky ve očích. Já ho vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vojinky ve očích.
1: Divný. Mám asi něco s motorem.
2: Prosím vás, kdybyste to pořád jelo?
1: No, vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
2: No, to já tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
1: A v čem se vyznáte?
2: No tak já... Já kratu na strany, jak datel.
1: Jako datlík?
2: No.
1: Jako datlíček?
2: No, tak moc, tak
1: začukejte. Takhle, čuk.
2: A kde se jde, takhle?
1: No, a, B.
2: Co to děláte tohleto?
1: Čukám.
2: Máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
1: Cítíte?
2: To je ta chemička, že jo?
1: Příroda.
2: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Mníško.
1: Já mám taky zahrádku.
2: Kde?
1: Na střeše. Vidíte ten puntík?
2: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
1: Zmáčkněte si ten puntík.
2: Co to udělá?
1: Zmáčkněte si.
2: No to něco udělá.
1: No?
2: Ne. Je, kurva, se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
1: Ležíte.
2: No jo, ale...
1: Vy ležíte.
2: Počkejte, nechte toho. Já, ne to, co to blázníte, tohle, nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti, já musím do práce, já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás, ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co je s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty kalbanátky. Jak je přivezla teda Karla, voz je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Ukaž, podívej se na mě.
3: Co je?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdal.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Hele, mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát, nebo ho budeš jíst studenej?
3: Hele, mami, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav si, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat a máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová od vedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo. Já si myslím, že by ses našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
2: Co? Ta od Kazdový od vedle má už takovou hezkou známost půl roku. No, mě už to určitě Kazdový přišla takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk? Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojce. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.

0: 17. Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to plánko.
1: No co, no já to budu mít teďkom 17, no.
0: Ty budeš mít.
1: No kluka nebo holku.
0: Plánko. Co pak to jde? Taková povrchní známost. A hned dítě.

0: Krasnozar, tady se dělá hlubinej prd.
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Vždyť přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5, teď jsem dostala k Vánocům. Zamrla jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: rozuměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším?
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: A vůbec mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemám je. Tvojí pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně. Vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a je to, no prostě.
0: Já tě asi ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, uklidni se. No tak.
0: To jsem chtěla slyšet.
2: Klid, klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě, že udělám kávu.
0: Děkuju ti. Já se zapálím.
2: Jistě. No víš,
0: děkuju.
2: Zapálím.

0: Zase.
1: Cože?
0: Zase.
1: Zase? Kdy?
0: Dneska ráno.
1: Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
1: Šoféra?
0: Zase šofér.
1: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
1: Jakou dvojku, takovou
0: ale...
1: jedničku? Prosím tě, Maloje, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
1: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdenku, já tě strašně potřebuju.
1: No, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo natajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
1: Co?
0: Že se máme rádi.
1: Tak počkej.
0: Ne, ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
1: Ale,
0: já jsem si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
1: Prosím tě, Maria.
0: My jsme
1: tady sami, pomílej. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: To je hubáček?
1: To hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám.
1: Dobře, tím líp. Maria, prosím tě. Co nejnaléhavěji tě prosím.
0: Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
1: Marie, musíš být trpělivá a statečná.
0: A já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
1: Podívej se, Marie.
0: Já jsem férová ženská.
1: Uklidni se. Nemáš na to léta, Marie, aby ses mohla ozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
1: Počkej ještě chvíli, neboj se, Marie. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty to mučivý.
1: Není vhodná doba.
0: Kdy to bude?
1: Marie.
0: To jsem říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdeňku?
1: Nic. To je wog.
0: Co?
1: Wog.
0: Už ti přestávám rozumět.
1: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
0: Co?
1: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
1: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
1: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život. A Zdenku, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
1: Pomiň, Marie.
0: A pořád číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Marie. Milovat. Já... Budeme se milovat.
1: A ty mě trochu zpamatoval.
0: A číst.
1: Víš, Marie?
0: Číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Milovat.
1: Trochu zpamatoval.
0: Milovat. A číst.
2: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna se je dokončil tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějaký divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si ta čutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje.
1: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít. To ti řekla? No, neblbni. No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
1: No, podívej. Zhřešit? Aha.
0: Ne zhřešit, ale řešit.
1: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás plávy obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
0: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
1: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
0: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
1: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
0: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
1: Tak proč za mnou chodíš?
0: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No. Tak naschle.
1: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
0: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
1: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
0: Já si teda poladím sám.
1: Buď tak hodnej.
2: Blbec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý domy, všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Škod!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: Gott, na sídlišti Gott. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, no. Madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco za šantročí, já jsem...
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, co by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není, moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní. Tímhletím taky ne. My na to přijdeme, moment. Co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi. Jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co budeme dělat? Počkejte, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak, no. To znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím, ne.
3: Děkuju.
4: Tak, so bye, bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Mrem, že jste tu vy. Očima směm zaváte. V duši má chladný stín. A dám pouchem srdce.
5: Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Krátký mezi tím vydal další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano, nebo ne. A všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: přišla dobrá parta stavbařů na dobrou svačinu do místní restaurace na dobré.
1: Hele, buchta! Prosím vás, nechte si toho.
2: No jo, ta teda je.
1: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polednímu. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom ji zarazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Seš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej, já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, píp. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší. To ti mohu říct.
3: A co to je to? Pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to teď prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jít do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: budu zoufalý jako štípout. Já bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat to, co bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, taková nuda.
1: Jo, kde já to ležím?
2: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahre.
2: Na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13, 14.
1: Co to je?
2: Případně
1: jiný. Já tam něco mám.
2: Soudrogram
1: no je tam. Bousek no to možný.
2: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
1: zábava.
2: Účast
1: nutná.
2: Konec.
1: Tak nevím, co
0: mám jít. Mě tak nebaví zoufalé. Já si lehnu na bok.
3: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
4: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to... Moment. Ano, dále.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy jste kdo?
5: Já jsem Jouda, od Marušky, co byla s váma na táboře.
4: Aha.
5: No.
4: Už je to tady. Ahoj, ahoj, pak ti zavolám, ahoj.
5: Můžu na kličku?
4: Můžete.
5: Pane instruktor.
4: Jo, prosím.
5: Jo, děkuju, já si tady... Nezdobte se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak
4: jsem no říkal,
5: zajdu.
4: Jak tak se máte?
5: No to víte, no tak jak se mám, tak práce a zase práce.
4: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
5: No, takhle, proč jsem
4: sami
5: tady?
4: Teď, že jo?
5: No, sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona všichni se vrátili před týdnem, že jo? A naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo? Když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to víte, to, ale teď už, jako mamka říká, tačku, běž tam, zeptej se, že jo? Tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo? Ale jako je mi to už divný.
4: No, no, tak to víte, no, co znamená týden, že
5: jo? No, to znamená celý život, jo?
4: No,
5: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
4: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle. To.
5: A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
4: Bývalo by to dopadlo jinak.
5: No, tak hlavně, že si zablblí.
4: No jo, to si zablblí až moc.
5: No jo. Tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká. Co?
4: No, no, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
5: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak děti znáte, děti je holka k zulíbání, že jo?
4: No, no, no tak, nic, nic.
5: Takový pobledlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec, nakonec dověz je vůbec moje, ale já mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarjat, oni si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je? Nějak pojď. Tam tady nějaký horko, že ho se potíte. Kam?
4: Pane Udo.
5: No.
4: To je situace. To...
5: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, spodá se to mele. To víte.
4: Kolik je vaší paní?
5: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
4: Jo? Jo?
5: Ona chodí do toho. Kosmečáku, jak říká jednou za půl roku a vždycky to vykonal.
4: Zrovna nedávno jsem četl, že...
5: Co?
4: V nějakém časopise, že snad 60 leta si představte, že porodila teď
5: dítě. Ale to my bychom už nepávět. Ono, my jste to vypipilali, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila holka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlava, je. Tak prosím vás, kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní
4: no,
5: spojení nějaký, víte, aby nám dala vědět.
4: To už asi těžko napíše.
5: A co to jako nebo?
4: A nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
5: Počkejte, to je ocet.
4: To nevadí.
5: No, no počkejte, ale vy jste, Pane instruktor, tak mi řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatovala se tam, nebo co jako...
4: Klidu, pane Joudu, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
5: Prosím, dejte mi taky trošku do očí.
4: Znáte Sázavu?
5: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
4: To je velice krutá řeka.
5: No jo, a... to je svinstvo. Myslím ten ocet teda.
4: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
5: No to ne, holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, jako...
4: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
5: čubičku. No trošku čubičku uměla.
4: Neuměla.
5: Ale jo, to
4: a to byste
5: to...
4: musel vědět, neuměla žádnou čubičku,
5: prosím,
4: pane Udo.
5: Prosím, to učil.
4: No tak se to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla být.
5: No, počkejte, nechcete říct, že jste...
4: No, to povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být.
5: No, kde teda je?
4: No ne, ta, já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
5: No počkejte, tak kde je moje holka, kde je moje bobelinka?
4: Situace.
5: My tak říkáme, víte?
4: Jak říkáte?
5: Bobelinka. Bobelinka. Můj dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
4: Pane Udo.
5: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
4: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
5: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
4: Vaše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
5: No, no tak co je?
4: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě boubelinka, nebo...
5: No a co, tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
4: Pane Udo, klid. No prostě...
5: Co se stalo s naší boubelinkou?
4: Ale to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
5: Tak co je?
4: To jsou ty proudy.
5: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam

0: Je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: mi připadalo, jako by to tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorněme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji. Upozorněme, že autobus 178...
3: Tamže jezdí X5.
4: Ale teď vznikal do Hlubočep.
5: No jo, a tamže to končí.
6: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
3: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
4: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
3: No to neznám.
4: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
3: No to
4: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 419. No. Tak na koho máme teďko čekat?
5: Na přívoz, na přívoz. Ale nejdřív se musíme... Musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
4: Pozor tady.
7: Já jdu také.
4: Uvolněte to tady.
3: Uvolněte to tady. My jdeme na přívoz.
8: Počkáme, nám něco pojede.
3: Jo, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
4: Tak pojďte všichni.
1: Padesáti náhodně cestující, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
9: Tak přívozáci, už jsme tady.
3: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
4: Místo X má Y a zatím jede převozník.
10: Přátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
11: Oh. Haló, haló, pozor, tamhle jede, haló, pane, kam jede?
12: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
13: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
12: Haló, zastavte, tady jsme.
4: To jsou olympionici, ty trénujou.
12: Konečně, už je tady.
4: Pojďte, všichni pojďte, až opatrně. Ať to nepřevrnete.
12: Počkejte, já to musím
4: mázat. Nevíte, jak se dělá ten...
10: On
4: myslel.
10: Uzel,
4: no.
10: Co já vím, já podnik mi nedělal.
4: Já to
10: dělám. Já už měl být dávno v práci.
12: Helko, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
10: No to je cool.
12: Málem jsem vás přivázal k lodi.
10: Víte, že jo.
12: Opatrně nastupujte. Už se to vrátí.
13: Já mám mořskou nemoc.
12: Já. Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
10: Počítejte.
12: Rozpočítat.
10: Já jsem ředitel podniku, já už musím být dávno na druhé straně včas. Já mám důležitou poradu.
12: Jdou mi plavat!
4: Poplavit!
10: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
12: Jedeme, vem vás, čert!
10: Jedeme!
12: Počtrž
1: panice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
4: Pozor! Vylejvejte vodu! Asi se potápíme!
3: Není možné tohle.
10: Revize jízdenek.
3: Děkuji.
10: Revize jízdenek. Revize.
3: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
10: To není v mé náplni práce. Revize
7: jízdenek. My se potápíme a tě se kontrolují jízdenky.
4: Zdejte si něco, no tak!
1: Marie se topila. Konečně poznala hloubku. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bála. A najednou to proměnilo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
3: Nešajte na mě!
1: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rysovaly neforemné tělo.
11: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
3: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
10: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
3: No, ne. No to jste vy, no.
10: To znamená, paní...
3: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
10: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
3: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že XK nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 150 česká. Od 1. března, že...
10: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
3: Ale já jsem dala korunu převozníkovi.
10: Čekám. Občanský průkaz.
3: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
10: Změna. Spad mi do vody odznak.
3: Chudáku.
10: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
3: Jste strašně hodnej.
10: Nechte toho.
3: Vy jste, pane, já se
10: toho.
3: Vám musím hluboce poklonit.
10: Ale ne, ale co můj odznak?
3: Já se vám musím hluboce poklonit.
10: Tak to je konec, Rudolf.
3: Já se vám musím hluboce poklonit.
10: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
4: Rudlo. Celý život si se vzal.
1: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. Přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to, jak se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky. Na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu, ale byl trošku starší. Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravati a šatech. Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
14: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky své chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase.

Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989. Rádio Jich.

Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, 2 čuníci pro 2 lidi je moc, chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu.
jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakas a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no všem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vztekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit

0: aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím!
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že ji zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále.
1: Barko.
0: Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farba.

0: vojenská barka. My víme proč. Ale starostová. Starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl v jedro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
1: Ne, ne.
0: Neslyšel. A Kubát jako slyšel?
1: Ne. Taky neslyšel.
0: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
1: No, jen tak.
0: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
1: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
0: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
1: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
0: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
3: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mně, že ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no, ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mně jde, já myslím ze začátku, že a teď na něj koukám a on se kouká na mě a jsem si tady na tom čelenu přijdu výborné, to bylo celý zavadu a on to upíš a tady u toho jo, ty to dělá a najednou těka bolá, já jsem se bolá na ten obvící. Je
4: Vůdce, vůdce, já papi přinese, bo jak...

0: Tady si o to měli za ušima. On má měl ty uši tlidy úplně. Vlastně pozdravil a sundával klubu. Pak mi vlastně ty. A on ho někdo postří a on má to zavnoří a hlavně. Ono je přilepenou rukavici. Já podívejte na sebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, miluji o tu lidi a tam tu ruku. Navíc si měl. Já mám si já snad má tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezus má na té pobřežnice, to bude, to nemůže. Já se nám už veštane, já. Jsem chlapněná.
1: Průkopník.
2: Dovolíte, abych si přizet.
1: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
1: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
1: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
1: Já si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
1: Průkopník, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
1: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
1: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, co já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
1: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
1: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte, ano, to je průkopník. Ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: To je, no jakýho... to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
1: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo?
1: Na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém...
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No jo. Že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
1: Jestli by v tom přede být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, není
1: dobra,
2: problém.
1: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
1: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, zavodějte. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
1: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, jo?
1: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň.
1: Dobrá.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: To ne.
2: Co?
1: Ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
1: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, víte. Co?
1: Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak. To už nebude takový problém.
1: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě. To bude mít
1: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
1: Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu.
1: Ano. A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
1: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako
1: italský,
2: italský
1: ano. Psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne,
1: ano,
2: člověk,
1: právě,
2: to je, ano. Úplně.
1: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: Ano, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
1: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
1: Činžáno. To ne. Poslíte, pane, to se mýlíte. Ne, no. To je správně. Činzáno.
2: A jo, činzáno, už vím.
1: Činzáno, to by musela bezpečně.
2: Ano.
1: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takové, ano. Takový flaška se prodává,
1: tak, ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový, takový.
2: Taky, že jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba,
1: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
1: Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
1: Přímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
1: Já dopíšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
1: Orchestr. Safra.
2: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně nadištěný.
1: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle
1: je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
1: Takže bysme zůšli kousek dál, ne?
2: Třeba vememe něco.
1: Vememe ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
1: takovou, jo?
2: Třeba, ano.
1: Tak vememe třeba tuhle tu
2: ano.
1: C.
2: Jo, co C? To je
1: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?